Symfonický orchester HRTA pod riadením Pascala Rofea izveo nám je symfonický omáž Voda i vatra za Georga Friedricha Händla, Alfia Kabilja. Za kraj Julien Polka za orkestar Vatroslava Lisinskog. Još jednom symfonický orkestar HRTA, a maestro je Nikša Bareza.